0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce.
1: Živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.